0: stružkou. Wow! Big Bang! Rock Radio Drive Time.
1: Čo? Tak celé tako treba začať s Drive Timeom. Kudu sa tam od pondelka do pätka, od dvech pa skore do šestich. Jo, Billy Idol, Roachford, Harry Nielsen, Sting, Gremlin a Prey, pol pa svežimi singli, dajte tu ostať.